0: Si an cliente an achfuin is lochfra a tá gain. Tá ríthacht le dar bhaláin ar farsanta agus dar dar gúlacht. Agus cóhíonn si le an ngéal agar a bheith féh lá is sochaí hásta agus éantathe. Ceandas na rudaí a dugan an taontas túsáide dóibh ná tacú le thearnáil na sláinte poiblí ar fud na meilstáit. Tá bhí géisteach le ag ardú an chaidáin, reachtaíochtna as fear. Sa fud creolasáp, cléamíad a bhfuil á dhéanamh ag an aontas chun neart a chur le córas sláinte náisiúnta agus chun iad a dhéanamh níos in bhuainithe. Níl dautáin ach go bhfuil reintas na córas cuarm sláinte is fear ar dhán le fáil in san aontas. Na leantasá maran dhéine in san aontas níos fuide agus tá an tlainte níos fearracha ná mar bhíoch tráid á raibh. Ach in anuain na trochta dar fiosan tá go leor do lána an fós dar an áil na sláinte poiblí. Ina meas tá costais orda cuarm sláinte, ruchtan rianta ar chugais agus technolíochtaí leis nua gan trochta ghalair agus pandémí nua. Bhain pandéim COVID-19 cruthe mór as córas sláinte náisiúnta ar fud na cruinne, agus níor bhéon éisceacht iad beilstáit an aontais. Ar bheith le doling leic go héifeach tuaidh leis an pandéim agus a bhain níos ollmhaithe do ghéir chéim na dá le héad sa todhchaí, dhear an taontas orpach an clár EU for Health 2021 go 2027. Tá forbairt agus cur a bhaim reachtaíocht sláinte an aontais a gghríolár an clár, a bhfuil ba siad de 6.4 bilún euro aige. Leis an gláir tá stíon an aontas i chinntú go bhfuil cúltach a lórbhead a chóirgaí leis agus dóthan fáinne in aonáil an chuarm sláinte chun doling leic le cásna gan chuine. Ina hántasán tá sé mar aim leis an gláir reachtain ar chugais agus ar chuarm sláinte i dhéanamh níos fosa do dhaoine atá na gcónaí in san aontas. Ní hé clár EU for Health an taon seansna bhar phléan leis an tlainte foiblí. Tá stratéis chuimse thug forbathe ag an aontas chun chinntú go mbeidh cosint na sláinte poiblí ina cuid de gach réimse bártais. An cur chuige tá ann ná cuairsaí sláinte chuimsiú i ngach réimse bártais. Sampla den cur chuige san ná an stratéis ón bhharmgadaí an farc, a thacaíonn le táirge bia atá in bhuaine agus níos sláint uile. Sampla eile ná an plán gníomhaíochtam uisce, air agus ithir saor ó bhuailiú, a chruthaíonn timpeachtaí níos gloine agus níos sláint uile dóin. Tá gníomhreacht ag an aontas fiú atá freagrachas ar sláinte a chosant, an lár an ad orpach am ghalair chosc agus a rialú. Agus mar is ól de chách is fear chosc dá leis. Slí amháin le stopa chuir le galair ná vaccínú. I mí an bheitheh fehefeh cuaig le gochtar an Pharlament na Hárpa Roberta Metzle bé mar an dácht atá le vaccínú ag an gruinú mullig downda rá agus blá tréad na mianna.
1: The European Union has been a global leader in health.
0: Is cean á dí dánda an taontas orpach le fada a gcúrsaí sláinte agus ó thaobh reachtain ar vaccíní a bheith dúde, agus tá Parliament na Hárpa de thír a géile bhinéistú níos láidre, níos cliste agus níos cofirme, or is ól don go léir gur bhí an sláinte an bhantlach ar dóchtar gach ní eile, an tíocháin, an rathúnas agus an chósaíocht.
1: Prosperity and stability.
0: Ní hé vaccínú an téan gníomhaíocht atá ag an aontas chun galair a chosc. Ina hántasán den an sé an réthasamhacht in ag ábhar roimhicrobacha a chóireach trí inár tú a chosc. Tá líonn freshasamhacht roimhicrobach nar athraíonn bactéir, víris, fungus agus seadáin le himeach dama agus nach mbíonn éifeacht ag cógas ina le a thuile. Ina hántasán tá sé mar aim ag an aontas doling leic le feibh na sláinte a bhfuil galair charda hithiocha ar bead an fríomh chúis leis an más in san aontas. Míadaíonn úsáid drogaí, alcoil nó tabach an bhéal ó rucht na sláinte a bhain leis an grí a bhfuil téim na crí. Sin é an fá ar thug an taontas orpach bártais isteach a rialaíonn úsáid na substaintí san go háirithe an tabach. Cuinig ar bhéadaithe ar chostas tatíní nó na hiabháine a bhíon ar bacáistíocht chun daoine dhí spreaga. Tá laidú mór tag ar líon na níine a chaan tabach mar gheall na bártasán. Fáid pláinte eile bhfuil an taontas ag obair í a chosc ná an aill se, An dara príomh chúis leis an másin san aontas. Tás dian ón aontas orpa cáúla dína gan ailse dáil trí luamhra agus méadú suntas a chéanamh ar líon na scaghástála den ailse i meilstáit an aontas. Má thuir é sin chuid dó fíle líon ard na másna ón ailse laidú. Mar fléamar hana ar an omláin siad galar chairde hihécha agus ina níg an ailse na príomh chúisna leis an másin san aontas. Ach ní hanan an scéal gadíreach do rinne idir cúig bliana déag agus néim bliana fithid díis. Siad cúin si seachtacha áil tanáiscí an fríamh chúis leis an más an íscrúpa san, agus an dara chúis ná an féin varú. Bíon drobhheabhar leinte ina chúis le féin varú. Ach ní dína óga a bhain am íon feib na meabhar leinte acá. Measta gúil 84 milliún duine in san aontas is strachalt le feib na meabhar leinte. Is cuaisim ní éan scéalsa agus mar sin chuir an taontas ana bhéim ar churchan cín na meabhar leinte agus na foláine i ngach réimse den saol, cibé sa bhaile ar scoil nó in san áit ibre. Spreagann sé beilstáit an aontas chomach chun seirbhí sé nua de chuair meabhar leinte a chur ar fáil a bhfuil ionad meabhar leinte phobal. Tugann an taontas ard ar láthair cógas chomach. I mí an bhharta fehefeh cúig bhfuil an chumisiún orpach an gníomh am thágaí íochlainte criticiúile. Tá sé mar aim leis náirta chuir le táirga agus sa láthair cógas trí reachtain níos fasa ar bhuiú, nósna meachta brostathe, gníomhíochtaí sa láthair agus cóháirtíochtaí idirnáisiúnta. Chun cóla dáil feh conas an sa láthair cógas a bhéadú, tá an cóantas am thágaí íochlainte criticiúile cruthaithe ag an aontas. Sa chóanta san tuk tar páirte a lasfra le chéile ó bhealstáit an aontas, ó thionscail thábhachtacha, ón tochaí thibhialta agus ón bobal ólaíoch. Agus é nóg is gá an ghníomhaireacht leasfar orpach a lua atá lonnaithe in Amsterdam. Dénan an ghníomhaireacht é scuair Herbert Cógas, fearrachán ar sa bhailtocht, meastóireacht ar údarathe Margaig, agus óolas a chur bhfáil de gharmathe cuairim sláinte. Sa bhreis ar chógas éifeachtacha ar Herbert agus an tláinte fuir blia churchan cína gutna, tá sé riocht ina chomán na technolaíochtaí is déanaí a úncharprú sa chuairm sláinte. Legan an taontas béim ar le a technolaíochtaí digitacha, bit technolaíochtaí agus an riamh sláinte. Buinen sé le riamh hafid sláinte, telelais, garais an chatte, appen a móbílacha, analysíocht sonraí agus iarlaisí digitacha eile a úsáid. Fé láthair tá an taontas man aistrú digitach agus cuí cóirú ar chóras cuairim sláinte, rud atá cinntiú go bhfuil chóras sláinte ins na beilstáit in bhfuinnithe, nua íseach agus cofam le dáta a gcónaí. Sí Parliament na Háirpe a chur an podcréil asá de láthair.
2: Dovolte mi, abych vám vyprávěl jeden příběh. Je brzy ráno a vy stojíte na vlakovém nádraží. Vzduchem se line vůně čerstvého pečiva, kávy a kovových součástek. Kolem vás jsou tabule s časy odjezdů a názvy měst v různých jazycích, někdy dokonce v různých abecedách. Vedle vás se spolu dva přátelé loučí a někdo jiný si už potřetí kontroluje před cestou batoh. A vy v tom všem držíte v ruce jízdenku, která nemá určenu jen jednu destinaci. Má jich mnoho. Tahle jízdenka se vás totiž neptá, kam se chystáte, ale jak daleko chcete jet. Tato jízdenka nese název Interrail. Projekt Interrail je součástí evropského příběhu již od roku 1979, a vychází z myšlenky, že spojení lze navazovat pomocí pohybu. Když totiž lidé cestují přes města a stanice, projíždějí stejnou cestou jako jiní lidé. Jiná jízdenka, tentokrát s názvem Eurail, existuje již od roku 1959 a umožňuje návštěvníkům ze zemí mimo kontinent volně cestovat vlakem po řadě evropských zemí. Ale lidé z Evropy si takovou svobodu pohybu dříve užívat nemohli. Začali se tedy ptát, proč nemáme jako obyvatelé Evropy k dispozici podobnou možnost? Odpověď přišla v roce 1972. Tehdy slavila Mezinárodní železniční unie 50. výročí svého vzniku. Tato organizace byla založena v roce 1922 s cílem obnovit a znovu propojit evropské železniční systémy po rozvratu způsobeném první světovou válkou. Při této příležitosti vznikl významný inovativní projekt. Jednotná železniční jízdenka, která mladým lidem umožní volně cestovat po Evropě, byla koncipována jako jednorázová a dostala název Interrail. Mladým lidem do 21 let umožnila volně cestovat vlakem po 21 zemích. Reakce byla okamžitá, prodalo se jí přibližně na 100 000 kusů. Poptávka byla tak silná, že se Mezinárodní železniční unie rozhodla učinit tuto nabídku trvalou. Příběh projektu Interrail tím však neskončil. Nyní se podíváme na to, co vám dnes může nabídnout. O více než 50 let později se jeho dosah ještě rozšířil. S jízdenkou Interrail Global Pass můžete nyní procestovat 33 zemí od řeckých ostrovů až po polární kruh. Cestující mladší 28 let a starší 60 let mají nárok na slevu na jízdném. Díky jízdence Interrail ale může začít cestovat každý, kdo chce. Vydat se na cestu nikdy nebylo tak snadné. Nejprve navštivte webové stránky interrail.eu. Poté si zvolte, jak dlouho chcete být na cestách. Třeba několik dní nebo až 3 měsíce. Pak si vyberte druh jízdenky, která nejlépe vyhovuje vašim plánům. Budete tak moci volně cestovat po celé Evropě. Vysokorychlostní vlaky, regionální tratě, noční spoje a dokonce někdy i trajekty jsou součástí stejné sítě. Je třeba mít na paměti, že u některých spojů si bude třeba zarezervovat sedadla. Můžete se vydat po stanovené trase nebo si od nuly vymyslet vlastní jedinečnou cestu. Celkově vzato je flexibilita jízdenky skutečnou výhodou. Trasu můžete průběžně měnit v závislosti na tom, kam míříte. To znamená, že můžete například déle zůstat ve městě, kde se vám zrovna líbí. Můžete i změnit celkový směr trasy. Někde můžete klidně vystoupit z vlaku jen proto, že vám místní název připadá zajímavý. Nabízí se vám tedy příležitost podívat se na neznámá místa, která se nacházejí mimo typické turistické destinace. A i když budete cestovat sami, určitě se s někým po cestě potkáte. Interrail se stal tak oblíbenou iniciativou, že jen v roce 2024 zakoupili cestující více než 746 tisíc jízdenek s pokrytím více než 1,4 miliardy kilometrů. Ptáte se, proč je to celé důležité? Tím, že se rozhodnete cestovat vlakem, učiníte konkrétní krok ve prospěch udržitelnějšího cestovního ruchu a pomůžete tak snížit vliv tohoto odvětví na životní prostředí, pokud jde o změnu klimatu. Stefánii Skéviové z Řecka bylo 24 let, když vyrazila na cestu vlakem s batohem plným jídla a instantním foťákem. Vydala se za středomořským sluncem ze severní Itálie na francouzskou riviéru. Odtamtud pak zamířila na sever Francie do historického města Dunkerque. Poslechněme si, jak projekt Interrail pomáhal utvářet její vnímání Evropy. Interrail změnil způsob, jakým vnímám vzdálenosti. Na trase mezi pohádkovými útesy v Cinque Terre a pohraniční obcí Ventimiglia se vám pomalu zavřou oči, které pak otevřete opět až ve Francii. Poznáte města, která se po staletí utvářela odlišně, pokud jde o architekturu, jídlo nebo rytmus života. Zároveň tu však je cítit něco společného. Náměstí se začnou podobat jedno druhému. I kavárny vypadají podobně, i když se v nich mluví jinou řečí. A debaty v nich se točí okolo těch samých témat. Identita, demokracie, budoucnost. Různé jazyky, ale v jejich srdci je usazená tatáž Evropa. V roce 2016 se projekt Interrail opět stal předmětem politických debat. V Evropském parlamentu se pozornost zaměřila na jeho potenciál překonávat stereotypy a zbližovat mladé lidi z celé Evropy. Zároveň se tu řešilo, jak jízdenku více zpřístupnit lidem. Záměrem bylo pojmout celou věc méně jako dovolenou a více jako investici do zkušeností, poznávání a hlubšího porozumění Evropě. Europoslanec Manfred Weber toto nové pojetí vyjádřil následující otázkou. Co kdybychom v budoucnu věnovali každému Evropanovi k 18. narozeninám jízdenku Interrail jako dárek od Evropské unie? Bude tak moci sám 3 týdny objevovat, jak vypadá každodenní život jinde v Evropě. V roce 2018 se pak tato myšlenka proměnila v realitu a zrodila se iniciativa Discover EU. Jedná se o soutěž, která čerstvě 18-letým nabízí možnost získat bezplatnou jízdenku Interrail a příležitost, aby tak objevovali Evropu podle toho, jak jim to bude vyhovovat. Přihlášky do soutěže lze podávat 2x ročně. Mladí lidé zodpoví krátký kvíz o Evropské unii a výherci pak dostanou onu kýženou jízdenku. Existuje jedno důležité pravidlo, které musí výherci dodržet. Musí cestovat především vlakem. Soutěž Discover EU pokračuje dodnes a je součástí programu Erasmus+. Projekt Interrail začal jako jednorázová jízdenka a pro mnohé se stal jakýmsi přechodovým rituálem. I dnes představuje otevřenou pozvánku pro všechny, kdo žijí v Evropě bez ohledu na jejich věk. Pozvánkou k tomu cestovat vlakem napříč hranicemi a zažít, jak se v Evropě doopravdy žije. A to nikoli zprostředkovaně, ale na vlastní oči. Tak na nic nečekejte, vemte jízdenku a vyražte. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament.

0: 2015, during the plenary session in Strasbourg, Commissioner for Digital Economy and Society Gunther Oettinger said,
1: "Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir, es damals versäumten, alles zu tun, um die Opfer."
2: We must also recognize that Europe and the world, including us, failed to do everything possible to protect the victims. The genocide of Srebrenica has left wounds and traces not only in the Balkans, but throughout Europe. It has left deep wounds in Bosnia and Herzegovina and continues to impose on us the moral obligation not to forget.
1: Und erlegt uns fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
2: Parliament also called for educational and cultural programs to be developed in order to promote understanding of such atrocities and expressed its support for civil society organizations like the Association of Mothers of Srebrenica and Zepa Enclaves. Organizations of this kind played crucial roles in raising awareness and fostering reconciliation. These resolutions underscore the EU's commitment to preventing such crimes and promoting lasting peace and stability in the region. In recognition of the enormity of the Srebrenica tragedy, in 2024, the United Nations General Assembly adopted a resolution that made the 11th of July the International Day of Remembrance of the victims of the Srebrenica genocide. It serves as a day to honour the memory of the victims and to reaffirm the international community's commitment to preventing such atrocities in the future.
0: The Srebrenica genocide is truly one of the darkest chapters in recent history. The events that unfolded in July 1995 emphasise the devastating impact of ethnic conflict and the critical need for effective international intervention. The annual commemoration on the 11th of July is not only a tribute to the victims, but also a call to action for the world to stay vigilant against the atrocities of genocide and ethnic cleansing. It is a solemn reminder that the international community must uphold the principles of human rights and justice in order to stop history from repeating itself.
2: You can listen to more podcasts on Europol Radio, the web radio of the European Parliament.
3: Poslanci a poslankyně zvolení do Evropského parlamentu v něm mohou zastávat různé funkce. Mohou například parlamentu předsedat, mohou se připojit k jeho výborům nebo se stát pozorovatelem či pozorovatelkou. To je pozice, o které se moc nemluví, není ale o nic méně důležitá než kterákoliv jiná. V této epizodě se blíže podíváme na to, co být pozorovatelem vlastně obnáší. Kdo se jim může stát, jaké má povinnosti a jak vůbec jeho práce vypadá. Volby jsou základem fungující demokracie. Pozorování nebo také monitorování voleb je způsob, jak zajistit, aby volby byly spravedlivé, svobodné a demokratické. Evropský parlament v tomto procesu hraje důležitou roli, neboť k pozorování voleb v nejrůznějších zemích vysílá své vlastní delegace. Tedy samozřejmě, pokud jej o to orgány dané země požádají. Volby v zemích mimo Unii takto Evropský parlament pozoruje už od roku 1994. Pokud jej nějaká země o monitorování svých voleb požádá, vypraví parlament delegaci na takzvanou mezinárodní volební pozorovatelskou misi. Na té jeho pozorovatelé úzce spolupracují se zástupci Evropské rady, Evropské komise a dalších mezinárodních institucí. Za posledních 20 let vypravil přes 200 takových delegací do zhruba 75 zemí. V současnosti se nějaké volební pozorovatelské mise někde ve světě účastní až 12krát do roka. Delegace parlamentu se zpravidla připojují k již probíhající dlouhodobější misi vedené buď Evropskou unií nebo Úřadem pro demokratické instituce a lidská práva v rámci Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Poslanci a poslankyně Evropského parlamentu hrají na těchto misích zásadní úlohu. Každou z nich vede poslanec nebo poslankyně Evropského parlamentu, kterého nebo kterou předtím jmenoval místopředseda či místopředsedkyně Evropské komise vrchním pozorovatelem.

0: Film esilinastus Cannes'i filmifestivali kriitikute nädalal ning võitis Cannes'i sihtasutuse leviauhinna ja Prantsuse autorite ühingu auhinna. Igal aastal nimetab Euroopa Parlamendi kultuuri- ja hariduskomisjon Luxi publikuauhinna žüriisse Euroopa filmieksperdid, kes valivad välja 5 auhinna nominenti. Euroopa Parlamendi tõlketeenistus subtitreerib need 5 filmi igasse Euroopa Liidu ametliku keelde ja seejärel näidatakse neid liikmesriikides toimuvatel tasuta linastustel. Kinopublik saab Luxi hindamisplatvormil hinnata filme kuni 5 tärniga. Luxi publikuauhinna võitja selgub publiku ja Euroopa Parlamendi liikmete häälte põhjal, kusjuures mõlemal on võrdne kaal. Võitja tehakse teatavaks aprillis Euroopa Parlamendis toimuval auhinnatseremoonial. Euroopa kinopubliku auhinnaga Lux juhitakse tähelepanu filmidele, mis käsitlevad sotsiaalseid ja poliitilisi teemasid. Auhinna eesmärk on ergutada arutelu Euroopa sotsiaalsete, poliitiliste ja kultuuriliste probleemide üle. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
1: Představte si, jak vcházíte do pekařství v Paříži. Kupujete si croissant za euro 50, na to nastupujete do vlaku směr Brusel za 90 eur a poblíž tamního náměstí Place du Midi si dáváte vyhlášené slávky na víně s hranolkami za 25 eur. To všechno, aniž byste museli hledat směnárnu a řešit kurz. Dnes je to úplně normální, ale před 30 lety překročení hranic mezi státy EU znamenalo, že musíte každou chvíli měnit peníze a jste vydaní na milost a nemilost soustavně se měnícím směnným kurzům. Co kdysi bylo nevyhnutelnou součástí cestování, dnes v Evropě nahradilo každodenní pohodlí spojené s eurem. Jednotná měna 21 evropských zemí přinesla bezproblémové cestování, nakupování a placení na celém jejich území. V této epizodě ze série Historie a fakta se dozvíte, jak se euro stalo základním kamenem evropské integrace a co dnes znamená pro občany a podniky v EU. Euro je mnohem víc než jen měna. Je to jeden z nejviditelnějších symbolů evropské integrace a jeden ze základních kamenů ekonomického projektu Evropské unie. Denně s ním platí více než 350 milionů lidí po celé Evropě. Jak eurozóna vlastně funguje? Jak některé země přešly na euro? A jakou roli v tom všem hraje Evropský parlament? Myšlenka jednotné měny se zrodila už koncem 60. let. Až Maastrichtská smlouva z roku 1992 však načetla konkrétní plán, jak ji vytvořit. Stanovila přísné podmínky, které musí země splnit, pokud chtějí měnu přijmout. To jsou tzv. Konvergenční kritéria, jež sledují 4 cíle. Stabilní ceny, odpovědnou rozpočtovou politiku, předvídatelné úrokové sazby a solidní, stabilní měnu. Každá země zkrátka musela prokázat, že její ekonomika je na vstup do eurozóny připravená. Euro bylo oficiálně zavedeno v roce

0: roce 1999. Nejprve ale jen pro elektronické platby a finanční transakce. Eurobankovky a mince přišly na řadu o 3 roky později, 1. ledna 2002. Tehdy nahradili národní měnu 12 unijních států. Šlo o jednu z největších změn na poli měny v historii. Do oběhu bylo vysláno přes 15 miliard bankovek a 52 miliard mincí. Dnes tvoří eurozónu 21 unijních zemí, které přijaly euro jako svou oficiální měnu. 5 zemí, kromě Česka ještě Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Švédsko, euro zatím nezavedly, ačkoliv se právně zavázaly, že tak učiní, jakmile splní konvergenční kritéria. Jedinou výjimkou je Dánsko, které si roku 1992 vyjednalo, že do eurozóny nevstoupí. Sdílení společné měny znamená také společnou odpovědnost. Jelikož země používají stejnou měnu, musí vzájemně pečlivě koordinovat svou hospodářskou politiku, aby měnu udrželi stabilní a vytěžili z ní co nejvíc. Taková koordinace probíhá v takzvané euroskupině, na zasedáních ministrů financí zemí eurozóny, kde se pravidelně řeší aktuální ekonomické výzvy, plány růstu a rozpočtové politiky. Přechod na euro nebyl jen o tom, že se vytisknou nové bankovky. Šlo o obrovský projekt, do kterého byla zapojena spousta nejen právních a ekonomických expertů. Cestu pro hladký přechod připravila 2 klíčová unijní nařízení. Ta zajistila, že se změna nedotkla věcí, jako byly pracovní smlouvy, hypotéky či úspory lidí, a konverze staré měny na euro byla transparentní a spravedlivá. Zkrátka od prvního dne byla zaručena právní návaznost a ekonomická přiměřenost. Díky euru se také podniky obchodující v eurozóně zbavily směnných poplatků a nejistoty plynoucí z měnících se kurzů. Přeshraniční obchod, investice a cenová transparentnost se zjednodušily a začaly být lépe předvídatelné. Středobodem eura je Evropská centrální banka, neboli ECB, sídlící ve Frankfurtu. Společně s centrálními bankami jednotlivých zemí eurozóny tvoří takzvaný eurosystém. Jejím hlavním úkolem je udržovat cenovou stabilitu, utvářet měnovou politiku eurozóny a starat se o to, aby finanční systém dobře fungoval. Je nezávislá na politickém vlivu, což jí dává důvěryhodnost a díky čemuž se doma i v zahraničí těší důvěře i euro. Evropský parlament hraje ve fungování eura od začátku důležitou roli. Pomáhá formulovat zákony, jimiž se euro řídí, a dohlíží na správu ekonomických záležitostí a na činnost ECB i dalších unijních orgánů. Zajišťuje, aby byl v debatě o finanční stabilitě, ochraně spotřebitele či o ekonomických reformách slyšet i hlas občanů. Hodně lidí je přesvědčených, že kvůli euru všechno podražilo. Je pravda, že bezprostředně po přechodu na něj ceny některých každodenních položek znatelně stouply. Když se ale podíváme na oficiální data o inflaci za celou ekonomiku, nabídne se nám jiný obraz. Nezávislé průzkumy ukázaly, že zavedení eurobankovek a mincí způsobilo jen malé jednorázové zvýšení inflace, řádově jen o několik málo desetin procentního bodu. Jinými slovy, u několika nejčastějších druhů zboží ceny skutečně vzrostly a lidé to ve svém každodenním životě pocítili. Ale celkové životní náklady nevyskočily vzhůru jen kvůli euru. Mnohem větší vliv na chování cen měly jiné faktory. Mzdy, ceny energií, všeobecná hospodářská situace a podobně. Stejně jako Evropa se euro vyvíjí díky výzvám, které se mu staví do cesty. Po finanční krizi roku 2008 a dluhové krizi eurozóny vznikly nové nástroje na její ochranu a její lepší finanční správu, například Evropský mechanismus stability. Díky lekcím, jimiž si prošla, je dnes jednotná měna odolnější a stabilnější. Kromě 21 unijních zemí, kde je oficiální měnou, se eurem platí i mimo Evropskou unii v Andoře, Monaku, San Marínu, ve Vatikánu, Černé hoře a Kosovu. To ukazuje, že euro má svůj význam a přitažlivost i za hranicemi Evropské unie. Do budoucna se bude euro dál vyvíjet. Kolem roku 2029 se ECB chystá spustit digitální euro. Tato nová forma peněz hotovostní měnu nenahradí, ale bude ji doplňovat a přizpůsobí ji digitální éře. Veškeré další kroky budou věcí diskuze mezi všemi orgány Evropské unie, včetně Evropského parlamentu. Tak, aby bylo vše transparentní, bezpečné a důvěryhodné. Od společné měny ke společné odpovědnosti. Evropský projekt stojí na důvěře, spolupráci a neutuchající vůli držet krok s měnícím se světem. A euro má v jeho samotném středu své místo. Tento podcast pro vás připravil Evropský parlament.
1: Kun ajattelemme Euroopan parlamenttia, kuvittelemme useimmiten parlamentin jäsenet äänestämässä istuntosalissa. Todellisuudessa äänestyksiä järjestetään vain kerran kuukaudessa, täysistuntojen aikana. Mutta millaisia täysistunnot ovat ja mitä niissä tapahtuu?
2: Parlamentti kokoontuu täysistuntoon Strasbourgiin joka kuukausi paitsi elokuussa. Istunto kestää 4 päivää. Jokaista täysistuntoa varten laaditaan ohjelma eli esityslista. Myös ylimääräisiä istuntoja järjestetään säännöllisesti, mutta ne pidetään Brysselissä. Täysistunnoissa huipentuu parlamentin jäsenten valiokunnissa tai poliittisissa ryhmissä tekemä lainsäädäntötyö. Tuolloin jäsenet osallistuvat Euroopan unionin päätöksentekoon ja esittävät näkemyksensä Euroopan komissiolle ja neuvostolle. Parlamentin jäsenet voivat myös esittää kysymyksiä komissiolle ja neuvostolle niin kutsutulla kyselytunnilla.
1: Täysistunnoissa parlamentti voi ilmaista näkemyksensä mistä tahansa tärkeäksi katsomastaan asiasta. Se voi myös pyytää Euroopan komissiota tekemään ehdotuksen asiasta, jonka käsittelyä se pitää aiheellisena. Lisäksi istuntosaliin kutsutaan usein vieraiksi muita henkilöitä, kuten valtioiden johtajia, väärinkäytösten paljastajia tai aktivisteja. Täysistunnossa keskitytään kuitenkin pääasiassa keskusteluihin ja äänestyksiin. Erityyppisistä teksteistä keskustellaan ja äänestetään aiheen ja lainsäädäntömenettelyn mukaan. Yksi esimerkki ovat parlamentin mietinnöt, jotka koskevat Euroopan komission lainsäädäntöehdotuksia. Teksteistä keskustellaan siis yleensä ensin täysistunnossa. Jäsenten puheaika on usein hyvin lyhyt, riippuen siitä, kuinka monta jäsentä on pyytänyt puheenvuoron. Äänestykset ovat usein lyhyitä, mutta keskustelut voivat kestää tunteja, jos monet jäsenet haluavat käyttää puheenvuoron. Jäsenet esittävät puheenvuoronsa useimmiten äidinkielellään. Tulkkien tehtävänä on varmistaa simultaanitulkkaus muille Euroopan unionin virallisille kielille.